0: Stala se vám nehoda a naléhavě potřebujete pomoc? Ať se nacházíte kdekoliv, zavolejte linku 112. Hovor je zdarma, opatrujte se a zodpovědně si užijte dovolenou. Klidné a bezstarostné prázdniny vám přeje Ředitelství civilní ochrany Chorvatské republiky.
1: Léto na Radio Půli.